0: okraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxaligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadu.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxa ligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
2: Je 10 hodin ráno.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Kroměříž řeší nový interiér plaveckého bazénu. Radní posílili stavební úřad a víme proč. A ve městě letos pokračují další opravy vodovodu a kanalizací.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž posílila stavební úřad o nové vedoucí místo, aby lépe zvládal náročnější stavební řízení a změny po novém stavebním zákonu. Radnice si od toho slibuje rychlejší vyřizování žádostí a postupné odstranění starších restů. Zároveň zrušila 3 jiná pracovní místa, která vyhodnotila jako nadbytečná. Celkový počet zaměstnanců městského úřadu se tak snížil o 2 na 230.
0: Kroměřížsko.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž letos opravovaly vodovodní přivaděč Oskol pod řekou Moravou. Před dokončením je obnova přivaděče pitné vody na Husově náměstí a vodovodu před nemocnicí v Havlíčkově ulici. Opravuje se také kanalizace ve Vrobilově, Bílanské a Partizánské ulici a pokračují práce na čistírně odpadních vod. Na letošek je naplánovaná i oprava stropů akumulačních komor na vodojemu Barbořina. Město tomto volebním období totiž získalo další akcie Vak a tak s nimi může dobře nakládat.
0: Kroměřížsko.
1: Krytý plavecký bazén v Kroměříži čeká kompletní proměna interiéru. Nové budou obklady, podlahy, rozvody i šatny a jinak se uspořádá také vstupní část pro návštěvníky. Přistěhuje se posilovna a přibudou vodní a wellness prvky. Město chce mít během příštího roku vše připravené k zahájení samotné rekonstrukce.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice v tomto volebním období investuje téměř 885 milionů korun. Peníze míří hlavně do sportovišť, škol a školek, sociálních zařízení, silnic, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství. Město investovalo například do rekonstrukce plaveckého bazénu, koupaliště Bajda, cyklostezek do postoupek a mezi Kotojedy a Vážany nebo do oprav ulic a výstavby nových chodníků. Opravovala se také radniční věž, okolí knihovny nebo prostor u Morového sloupu na Rýgrově náměstí. Radnice připravuje i další projekty, například novou sportovní haru, modernizaci plaveckého bazénu, domov pro seniory a další parkoviště a bytové domy. To vše nás může čekat v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
1: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší před všemi zloději všech našich idejí.

známek než má jménu básních šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů, a změní o šanci.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnoranovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: www.radiokroměříž.cz

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Posloucháte Rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Několik zajímavostí o některých státech. Která země nemá armádu? Je to Kostarika. Ve které zemi není v některých měsících vůbec tma? Takovou zemí je Norsko. V jediné zemi na světě není žádná řeka. Je to stát, který se jmenuje Saúdská Arábie. Katar je země, kde vůbec nenajdeme les. Železnici najdeme v každé zemi, kromě na Islandu. Lichtenštejnsko je zemí, která nemá letiště. Jedinou zemí, která nemá hlavní město, je Nauru. Kdo nemá rád komáry, měl by žít na Islandu. Tady žádní nejsou. V Saúdské Arábii není žádná řeka a také tady nenajdeme žádné přírodní jezero. Nepál je hornatá země a přesto tady nenajdeme žádnou sáňkovací dráhu.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
5: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 1119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
6: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
7: Rádio Kroměříž a víkendový relax.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Kroměříž řeší nový interiér plaveckého bazénu. Radní posílili stavební úřad a víme proč. A ve městě letos pokračují další opravy vodovodů a kanalizací.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž posílila stavební úřad o nové vedoucí místo, aby lépe zvládal náročnější stavební řízení a změny po novém stavebním zákonu. Radnice si od toho slibuje rychlejší vyřizování žádostí a postupné odstranění starších restů. Zároveň zrušila 3 jiná pracovní místa, která vyhodnotila jako nadbytečná. Celkový počet zaměstnanců městského úřadu se tak snížil o 2 na 230.
0: Kroměřížsko.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž letos opravovaly vodovodní přivaděč Oskol pod řekou Moravou. Před dokončením je obnova přivaděče pitné vody na Husově náměstí a vodovodu před nemocnicí v Havlíčkově ulici. Opravuje se také kanalizace ve Vrobilově, Bílanské a Partizánské ulici a pokračují práce na čistírně odpadních vod. Na letošek je naplánovaná i oprava stropů akumulačních komor na vodojemu Barbořina. Město tomto volebním období totiž získalo další akcie Vak a tak s nimi může dobře nakládat.
0: Kroměřížsko.
1: Krytý plavecký bazén v Kroměříži čeká kompletní proměna interiéru. Nové budou obklady, podlahy, rozvody i šatny a jinak se uspořádá také vstupní část pro návštěvníky. Přistěhuje se posilovna a přibudou vodní a wellness prvky. Město chce mít během příštího roku vše připravené k zahájení samotné rekonstrukce.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice v tomto volebním období investuje téměř 885 milionů korun. Peníze míří hlavně do sportovišť, škol a školek, sociálních zařízení, silnic, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství. Město investovalo například do rekonstrukce plaveckého bazénu, koupaliště Bajda, cyklostezek do postoupek a mezi Koltojedy a Vážany nebo do oprav ulic a výstavby nových chodníků. Opravovala se také radniční věž, okolí knihovny nebo prostor u Morového sloupu na Rýgrově náměstí. Radnice připravuje i další projekty, například novou sportovní haru, modernizaci plaveckého bazénu, domov pro seniory a další parkoviště a bytové domy. To vše nás může čekat v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte s námi.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
3: I na Zlínsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM.

0: Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přeji, ladíte Rádio Kroměříž. Kdo pojede v úterý 22. září autobusem nebo trolejbusem v Otrokovicích, tak může nechat tentokrát peněženku v kapse. Doslova, na závěr Evropského týdne mobility bude MHD na všech spojích dopravní společnosti Zlín Otrokovice po celý den zdarma. Otrokovice mají během týdne také program zaměřený na cyklistiku, turistiku, sport a aktivity pro děti. Den bez aut tak letos nebude jen symbolický. Lidé si mohou veřejnou dopravu opravdu vyzkoušet bez placení jízdného. Ježíš, kéž by to tak bylo pořád, že jo? To by bylo super. Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: www.radiokroměříž.cz

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti. Nigérie bývá označována za obra Afriky. Je to země bohatá na historii, kulturu a přírodní krásy. Jedná se o nejlidnatější zemi Afriky. Má více než 200 milionů obyvatel. Zároveň je také největší africkou ekonomikou. Země je poháněna ropou, zemědělstvím a službami. V roce 1960 tato země získala nezávislost na Velké Británii. Úředním jazykem je angličtina. Téměř rovnocenně je Nigérie rozdělena mezi křesťanství a islám. Přežívá tady také tradiční náboženství. Nigérie má přes 250 etnických skupin. Mezi největší patří Hausa, Yoruba a Igbo. Vlajka má dvě barvy, zelenou a bílou, které symbolizují zemědělství a mír. V roce 1986 získal nigerijský autor Wole Soyinka, dramatik a básník, Nobelovu cenu za literaturu jako první Afričan.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi. Vědci se znovu přiblížili myšlence oživit mamuta. Ze zhruba 40 tisíc let starého mláděte jménem Yuka totiž poprvé získali mimořádně zachovalou RNA, tedy genetickou informaci, která ukazuje, co se v těle dělo těsně před smrtí. Právě díky tomu dnes vědci lépe chápou, jak mamuti fungovali a zároveň posouvají genetické pokusy, které by mohly přivést na svět první nový exemplář už kolem roku 2028. Nešlo by ale o čistého pravěkého mamota, spíše o geneticky upraveného příbuzného slona s mamutími znaky. No a pokud projekt uspěje, mluví se dokonce i o tom, že by se podobná zvířata jednou mohla objevit třeba v přírodních rezervacích na Aljašce. Alias Jurský park je tady, co by nevidět s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Kulín, Kojetín, Kroměříž. Na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a mám takový fenomén. Znáte to všichni, musíte na něco čekat. Spousta z nás to nesnáší. Tak schválně, jak dlouho byste byli ochotní stát ve frontě kvůli něčemu dobrému? 10 minut? Půl hoďky? Sociální sítě teď v Británii vytváří takový zájem o některé podniky, že Guardian popisuje i případy lidí čekajících dlouhé hodiny kvůli jedinému virálnímu jídlu. Jo, kvůli jídlu. Jeden londýnský podnik počítal s prodejem asi 50 wrapů denně, ale po rozšíření na sociálních sítích jich začal prodávat kolem 400, takže už možná neplatí, že stojíme ve frontě, protože tam je dobré jídlo. Někdy tam stojíme zkrátka, protože tam už stojí všichni ostatní. Dřív se stálo na banány, teď se stojí na wrapy, ale ten důvod, proč se stojí v těch frontách, je naprosto jiný. No, já nevím, já si radši stoupnu v plotně a ten wrap si udělám doma, ale každopádně jo, i tohle se zkrátka děje. Je to teda neskutečný. A já vám přeji, abyste dneska v žádné frontě nestáli, ale tyjo, kdybyste tak stáli frontu na poslech rádia Kroměříž, to by bylo parádní. A buďte s námi, super muzika letí k vám. Hezký den.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
0: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.
4: Přes vlny

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má tři úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
8: Rádio Kroměříž a víkendový relax.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Kroměříž řeší nový interiér plaveckého bazénu. Radní posílili stavební úřad a víme proč. A ve městě letos pokračují další opravy vodovodu a kanalizací.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž posílila stavební úřad o nové vedoucí místo, aby lépe zvládal náročnější stavební řízení a změny po novém stavebním zákonu. Radnice si od toho slibuje rychlejší vyřizování žádostí a postupné odstranění starších restů. Zároveň zrušila 3 jiná pracovní místa, která vyhodnotila jako nadbytečná. Celkový počet zaměstnanců městského úřadu se tak snížil o 2 na 230.
0: Kroměřížsko.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž letos opravovaly vodovodní přivaděč Oskol pod řekou Moravou. Před dokončením je obnova přivaděče pitné vody na Husově náměstí a vodovodu před nemocnicí v Havlíčkově ulici. Opravuje se také kanalizace ve Vrobilově, Bílanské a Partizánské ulici a pokračují práce na čistírně odpadních vod. Na letošek je naplánovaná i oprava stropů akumulačních komor na vodojemu Barbořina. Město tomto volebním období totiž získalo další akcie a tak s nimi může dobře nakládat.
0: Kroměřížsko.
1: Krytý plavecký bazén v Kroměříži čeká kompletní proměna interiéru. Nové budou obklady, podlahy, rozvody i šatny a jinak se uspořádá také vstupní část pro návštěvníky. Přistěhuje se posilovna a přibudou vodní a wellness prvky. Město chce mít během příštího roku vše připravené k zahájení samotné rekonstrukce.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice v tomto volebním období investuje téměř 885 milionů korun. Peníze míří hlavně do sportovišť, škol a školek, sociálních zařízení, silnic, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství. Město investovalo například do rekonstrukce plaveckého bazénu, koupaliště Bajda, cyklostezek do postoupek a mezi Kotojedy a Vážany nebo do oprav ulic a výstavby nových chodníků. Opravovala se také radniční věž, okolí knihovny nebo prostor u Morového sloupu na Rýgrově náměstí. Radnice připravuje i další projekty, například novou sportovní haru, modernizaci plaveckého bazénu, domov pro seniory a další parkoviště a bytové domy. To vše nás může čekat v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: I teď se skvěle osvěžíš.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Řekli jsme už víc, než říct se může. Ty slova, co nejde zpátky vzít.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

co ti právě visí na víčkách. Tahle chvíle a kafe v hrníčkách. Já a ty a naše spolu se ztrácíme vždy jak v přesýpacích hodinách.